0: počujete Karla Gotta, je to vaša vlna.
1: Čas lidí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

2,89 za 600 gramov z Lidl Plus. Bongelá divanilková zmrzlina len 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. A bravčové stehno v celku bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kg. Lidl sa oplatí.